0: Tuja glasba za petkovo razposajeno razpoloženje tudi v družbi našega Radia Agora. S tujo glasbo gremo naprej, izbirajo naš glasbeni urednik Žan Hebar.
1: Take din nam dadi ko take džena ko kupu take te kupa take te ta din ko take džena ko ta din. Kar tak ta din tanga ta din tanga ta din na tanga tak ta din na tanga ta džena. Take din nam dadi ko take džena ko kupu take te kupa take te ta din ko take džena ko ta din. Dana dana takete takete takete dekete katakete na dana dana takete takete takete dekete katakete kena tak ta dim dim takete takete dim dim takete tak ta dim takete dim talang chom karada karagirtom talang chom karada karagirtom talang chom karada karagirtom takita ta jam takka dim hi takita ta jam takka dim hi takita ta jam timita tariketa takataka ta ta jam tarita tariketa takata ku ta jam tarita tak jam tarita katai tak jam dari ta jam ta jam tak jam dari ta jam ta jam tak ke ta ta jam tak dimme tari ko dhan ko dhan ko jan ko gen ko tum ko pandari kar kar kar tum tirku ta ka ta ka tirku ta ka tirku ta ka tirku ta ka ta ka tirku ta ka tirku ta ka tirku ta ka ta ka tirku ta ka tirku ta ka tari kar tum tat din tak ke ta tak jan ta ke ta tak dimme tak ke ta de tam kar ta ka tari kar ta ta tak de tam kar ta ka tari kar ta ta tak de tam kar ta ka tari kar ta ta ka tak dim ta ta ka ta ka ta din tari kar ta ka tirku ta ka ta ka tirku ta ka tirku ta ka tari kar tum tat din tak ke ta tak jan ta ke ta tak dimme tak ke ta de tam tak din nam tade ko tak jan ko kupa tak ta kupa tak ta din ko tak jan ko ta din kar tak ta din tang ta din tang ta din na tang kar tak ta din na tang ta jan tak din nam tade ko tak jan ko kupa tak ta din ko tak jan ko ta din ta na ta na tak ta tak ta tak ta de ta ta de na ta na ta na tak ta tak ta tak ta de ta ta de na tak ta dim dim tak ta tak ta dim dim tak ta tak ta dim tak ta dim talang chung kar tak ta kar tum talang chung kar tak ta kar tum talang chung kar tak ta kar tum